štyri menšiny pojednačich je a k zazběhe dženzničeho nedželnišeho vusovania mám za vás najprve raz krótký přelad niekotrých poviesťov, o ktorých sme vám zajšv týdžen serbským rozhlasu rozpravili. V útoru ráno napríklad ste zonili, zo nastava Budešinje nové miestno za kempingovanie, a to příš prebi. Šie dovolnosť je předleža a tvária hižo na nedešim fabrikovom areálu podvú budeského roda, tak předov začal Erhard Reiser. Nastač má tam 25 miestno za karavany, proznínske bydlenia, apartmenty a sanitárne připravy. Od klituše je meje chcedža tam potom pri nich hosti vítač. Vítač chcedža při Nemsko-Serbským ľudovom divadle Budešin novej rajnej dobie 2026-2027 dječi kajž tež nových elevov, jich pytaja. Na osobitém zariadovaniu 24. júnia přeprošuja dječi mies 9 a 12 letami na prvne zetkanie a zeznače. Do runia pytaja dále za elevami od 18 let. V útoru večer je so domovinská župa Michal Honik v Krosčicách zetkava a jeje predsedstvo je na tutom zetkaniu viesne tovarstvo Ralbice s 8 postačvonami do župy přiuzavo. Nimo toho rečachu vo planách za druhú pojcu leta přijotuja ako verškaj leta kubanskú jezbu, ta bude augustče do srednje Vúžice a vulky vínové spevne župne svedžen, ako zromane projekt se športovým tovarstvom Pieskice. Tom bude 3. oktobra. V Slepom je so samsne večer po takým vútoru gmienská rada zetkava a tu iš rozpravjachme sredu ráno o tom, zo tvoria slepianske gmienské rade cio bývši radičeljo frakcie AfD přichodne svojskú frakciu. Ona rieka zajmové zjednočenstvo Slepo a ich vesne džile. Či cio v opodstatnichu založenie nové frakcie s tým, zo je so čišč na nich ukonjav, kak mili votvosovač. Vukaze a smirnice pak nohcochu akceptovač. S tým šísúša Slepianske gmienskej ráže netko jenoš ište jeden zaposvanc frakcie AfD. 20,000 euro so navožuje za prvňu doživienskú stáciu krabatovie kolesovarskej štiežky, kotraž pri Vaskovským nivovým lesu nastane, kajšče 5 kráno pola nás onili. Tam so budka za vočarstvenie s dúrečnými taflemi, osobitými špielemi a v obrazovej galeriju s počahom ke krabatuje povedzce na tvarič. Kletu k spočatke sezóny má potom hotová byč. A včera ráno rozpravjachme o tom, zo mu v okres Budešin spichovanské peniaze od svobodného státa Zubič, jeli poskytk busových líniov přikročí. Kelko to odvisuje na koncu od toho, kelko jezbu so konc týdženia a prozdinách zalutuje. Zajšu nedželu je budeský okresný semik v obsamknev, zoma so přichodnom poliče hač to 500,000 euro na busovom poskytku zalutovač, zomova so porodová stácia Kamenskej koruny hač do konca leta zďaržeč. Tak daleko po takým krutký povieščový přelad, v obšorný přelad všetkých povieščov týdženia namakače na našej web stronie a v našej app MDR Sabia. A dženzniše vedro ište skrutka. Dženca som ročele so svoncom odmenieja, vici, kde sa dnes raz trošku silnýšo zaduje, vostanie sucho při nekak 22 stopňach.

0: Ja, niemand tun ein Uschi Material. Weil ja Bodenschwischern hat er.
1: Oje, Benno. Da muss ich auch sagen.
0: Ja, wo brauche ich auch sagen. A tak je spíše můžu říct, s tom jadrem někde líčí nejsem to skýrši, mám kolesa prasnu, ale ty už čo, tu můžu obrát vyželi. Moje poduš od športového tří ještě vysa na pedálu, ale můj tří je doka, ničo poradný nemá. Tak to důle, jo. Utrom na džáhne za ráno koleso, ano.
1: Zapad, bro?
0: Se s nejabcem koncom.
2: Štujš po tegim chce přichodnú nedželu, 14. júnia, s trošku viac úspěchom mač Beno Šota kulovie sobukolesovač, to ráde môže. Viacorekova, viacčaso přes Salo, Kočinu, Husk a Kulo. Vobedlerio sú namovieni ve sach kečbuač na spiešných športovcov, hač do cioch sú pučetejš zašľahane. Miestna ište maja, přizivič sa môžeče přes stronu www.lausitzcup.de.

0: Wot Golesak Bulej. Svetové mišta svako pańce muži Americe so štvort zahaja. Čera raješe njemske narodne mužstvo posledni testovi riepšečivo US-Američanam. 2-1 so raz skončit ujš úspešne odzamknjenje přihotovanskeje fáze tobie. Nic tak úspěšná byše rezerva SJ Krušice čera Rakecach, raz končí so z C1 za Rakečano, lepě běžeše za modrobjevých kulov, kotrež přesadžichu so z 4-0 přečivo druhému v okresnije vyššie ligy postkamani Budešin. A dženca převedu so ještě dalše ryze serbským obdželenjom v Delanach. Převedete so znova dvě domácí ry, od napo 12 rajet tam ižo rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice, přečivo hosčom z Nesvači 2, a ponušporje, potekim Cioch, prenje mústvo Sokova Ralbice Horky, přečivo Coke, Sonjo Kraja nastupi. Dve maj kopa so v Pančicach, tam stej rejne plánje derby, Marina Vězda Porcho, dženca popodňu Cioch raje potom prenje mústvo SJ Krušice v Ramnově, a v samstnom času kopa so tež v Radvorju a Nebelčicach, do Radvorja přijedu kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala. Jeli pak nešče fenojo kopajnce, tež konjace šport na krajnej runinje vábi, ižo od piatka do Holešovskeje Dubravki. Dženca převedu so tam poslednje skakanja ve vobuku letuších sakskih mištostvov, od doponja džesačich so tam ižo vubedžuja. Tam maja tež svojbne svedžin, respektive na svoj džen, a s tem tež pisane poskyt za džiči, runje taká je ženca tež ve Vojarecach a bivej vodže. Ve Vojarecach je zvěrjens, ženca hač do šestčich, doživinský svět za džiči a svojby. Z ruhu, pohybom a kreativnými poskytkami. A tež bivo vodžanským zvěrenčím parku ženca svěča, od dvěmaj do šestčich zmeja tam džičace svěđin, s rajnym mobilom, skakanským rodom, kuzvoniu, paslenkami a jechaniom na poniu. Až tu iš chce račo trošku kultury, v Krostavie, honim kraju, zaklinči dženca jenička koralova kantata Johana Sebastiana Bacha, a to skvadnostnje cista postatych narodnin Paula Gerharta. Dženca poponju štyrioch v cirkvi v Krostavie.
1: Ja chcu

0: A niecko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Słyšíme dženca katolské s farariom Gabrišom Naukom.

ľubí pri posluchajo. Na svedžinu Božo čeva spomíname na to, kak je Ižo Mojzes k cibemu ľudej Izraeli takle rečal. Spomínaj na všom puč, kotož je če Jahve tvoj bo, za čas tutr 40 let v pustčine vied, so by če pokoril a prúval. Što by bylo, jedy by Mojzes Ižo po 5 letach, abo Ižo po jednom leče tak rečal. Ište 5000 let, abo ište viace let, punžeče přes puščinu, a nimače žane zdače, što šitko na vás čaka. Nie je to rozdiel, když na nešto ročo hľadaš, abo když nešto do přichoda vieš. Rozdiel je v svojej konsekvence hoborský. Žaden človek nenavukne vieru s tým, zo viesči, kajký bude přichod. Nichtu, že nevie, što přinže. A když by Mojzes takhle rečal, neby nichtu jeho zrozumil. Veľa bude bychu tedy prajeli, što je to do Boha, kýž chce nám hýšče telko horia pustčine přicpívač. Nie. Hakle vročo zladujo, když se cive puč kročil, hakle potom môžeš sliede viere poznač. Haj môžeš samo spoznač, kak je Boh s tobou cive puč sobušou. Sem si veste, za tomu zrozumíče. Je to tak. Živenie to učí. Na koncu vám hišče příklad k tomu dám. Najprv pak so hišče prašam, što dá ma to netko s Božím čivom činič. Když hľadáme ročo na naše živenie, kúžde na to, što ešte byl svojich let šitko doživil. Potom môže byť, so je so přes přijímanie čiva Kristusového, je v obličo vúboko do živenia zárovo. Dečo nima v svojej ruce ište žane živenske smuji. A jeli tola, potom su jenoš malé, kiš ceža ište byč se živenjom napenjene. To so vezo ište žane v obličo Kristove do nich zareč ne može. A deš je dečo ište tak pobožne. Hakle deš su naše živenske smuji přes veľa desatku živenja morec napenjene. Pokaza so, hač je v obličo Kristusove v nich svoje slede zavostajivo. Jednore přirunanie. Kiš mimo tole obkručič. Zelene kvas a zvote kvas. Kotry porek zrozumí viace vo manželstve. Dže sú živenské smuji väčšie a silnejšie? Štú má viace živenského názornenia? Kotry porek je viace Božích sledov svojim živeniu najšou. Otmu znaje zavešte kúžde. Potekým je zbytná. Tak berme si sadu Mojzesa sobu do svedčenia Božiem šie, zoby nám pravý vid za sviate opravenie zeskadžal a zobychme názornili, što tutun zakrament v nás uskutkuje. Ešte raz citujú Mojzesa: spomínaj na ošun puč, kotož je če Jahve tvoj Boh za čas živenia v pustčine vied, so by če pokoril a prúval. Sviate opravenie nochce byť žana junkrutná coroba. Tak neby tiež svoju moc cova pokazať moa. Veľa bude chce ona byť coroba za cive živenie, potakým za cive putnikovanie, kýž máme živeniu ešte pred sobou. Hakle potom môže tuta coroba svoju plnú moc v nás uvívať. A jenož tak môže tiež naša viera do hubokosť rosť. Naspomnené príklady sa vám ešte dĺžne. Sú to neličomné rozmluvy o sebe se staršími ľuďmi pri korobožu. Přeco zase tam názorňam, víru navúknu jenož ve vročnom zádovaniu na celé svoje živenie. Tajce ľudžo sú zaujeno přes ich živenie pokoreni a prúvani. Hakle ve vročnom zádovaniu na celé živenie sú v živienských smuách v obličo Kristusa,
po takim naša wiera dosponje pokaza. Zdrowe zeživjenje je so w posljednich letach za mnohich ludzi przeco ważniejsze stało. Wiedomje, że jedere so zdrowe zeživić, a że jenoż tak silni a zdrowi wostawamy. Przeco bóle wokoło so przyjma. Równie tak ważne je zdrowe duchowe, haj duchowne zeživjenje. Zdrowa urunana spiritualita. Mentalny trening je ważny w obstat ukonowego sporta. Pytanie za spirituelnymi żołami je za mnohich ważna tema.

Daleže z narodninskimi postrovami domovinske skupiny Pančice Kuko, oni mejachu zajšvim tydženju 4 narodninaki. V útoru 2. júnia vosvědčí Angelika Smolina svoje 65. narodniny, dži na to po takým sriedu meješte narodniny Jana Bitnarjova svoje 66. a Monika Ryčarjova svoje 91. A zaso dži pozdžišo po takým 4. smažnika vosvědčí Anja Berens-Majerova 48. narodniny. Domovinska skupina Pančice Kuko přeje 4 narodninakam všetko dobre vo sebe strovotu a vo sobinske dereme.

je krótko do napo jednej, a s tym to bije naše hornio-serbske wusowanie dženca 7. smážnika. Tu přizapnie so delino-serbski program redakcie RBB z Kočebusa. Serbski rozvoz z Budešina sa potom jutra ráno 5. zase přizeví. Ja som Matej Cuš a přeju vám všem hrianu nedželu.